herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

kopečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok.
4: Čau rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, který dneska začneme s kapelou Mystic Prophecy. Ta pilně pracuje na nové desce, která by měla spatřit světlo světa na podzim letošního roku. Bude to 27. listopadu a máme se těšit na novou etapu této party, která prošla personálním zemětřesením. Za bící soupravu se usadil Christophe de Camp, basovou linku udává Tony Gunn a kytaru, tak to se chopil Dan Bown. No a jak jim to společně klape, tak o tom se přesvědčíme právě teď.

Začátek dnešního dílu pořadu Víkend máme za sebou a je tady skvělá zpráva, která přichází jak od formace Inflames, tak Trivium. Tyto dvě partičky totiž dají síly dohromady na svém společném turné, které na konci března odstartuje v Dublinu. Bude mít celkem 24 koncertních zastávek, mezi kterými je i ta naše česká země. Tu mají zabukovanou na 20. dubna, jejich show bude k vidění v pražském Outůčku a vstupenky, tak ty už jsou v prodeji. No, tak to nezní vůbec špatně, co říkáte?

Pořad Víkend pokračuje dál a jestli jste fanoušky kapely Alstorm, tak by vás mohla zajímat informace, že se tato partička v příštím roce objeví tady u nás. Tito skočtí piráti dostanou prostor na dalším ročníku festivalu Masters of Rock, který ve Vizovicích odstartuje 8. července a nabídne opět 4 dny nabušené skvělou muzikou, o kterou se tam kromě jich postarají třeba Therion, Amarant, Bruce Dickinson a celá řada dalších.

televizi Rebel, tak jako na rádiu Čas Rok, pokračujeme ve víkendu, a to s Flor Jansen, která by se měla 15. ledna pochlubit svým novým albem. To bude její druhé v pořadí, má být tvrdšího rázu než její předchůdce a nabídne celkem 12 písní. S tímto výtvorem se chystá vyrazit na turné, během kterého bude v pražském Roxy Gmání 27. ledna. No a jak bude ten její studiový zářez znít, tak o tom se přesvědčíme v singlu, který podle jejich slov napsali vůbec jako první v pořadí. Tady je a já se s vámi pro dnešek loučím. Díky, že jste se taky přidali, a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a roku zdar.

5.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.
3: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.
2: Na rádiu Čas rok.

0: historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrock.
3: Časrock.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Časrock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
6: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Rockeři. Za mikrákem Rádia Čas Rock se nachází tělesná schránka s názvem Aleš Krejčí a doufám, že máte pohodový nedělní start s datem 30. srpna, poslední prázdninová neděle. Naše společné 4 hodiny tady v rádiu okořeníme množstvím informací, jako třeba teď v úvodu zajímavosti o Ježkovi v kleci, horoskopy pro nový týden, ale nebude chybět ani muzika, třeba Dream Theater. A nebo Kern. A nabídnu taky Skillet. Krásné nedělní ráno vám z Rádia Čas Rock přeje Aleš.

0: našlapaným programem s Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, 9 hodin, 11 minut a teď jste se možná po ránu někteří porvali nebo boxovali, dohráli Survivor, Eye of a Tiger, úvodní píseň jednoho dílu ze série filmu Rocky. 30. srpna, neděle, svátek mají všechny dámy, slečny, ženy, vladěny, což je jméno odvozeno od Vladislavy Vladimíry. Význam tohoto jména se vykládá jako žena, která vládne. Tak vladěny, doufám, že vládnete správně a dobře. A přeji vám všechno nejlepší. No a v tuhle chvíli už je připraven Milan Gelnar z horoskopy nového týdne. Povídej, co nám přinese září?
1: Začátek září přinese velkou sílu vůle a schopnost člověka konat v souladu s realitou, ale také snahu i takzvaně přes mrtvoli. Pozor bychom si tak měli dávat na manipulace a snadný pragmatismus. Střed týdne bude stále v sobě mít velkou dynamiku, která dokáže prorážet zdi, ale také napáchat škody. Hrozí zkratkovité jednání, ostré konflikty v partnerství i podléhání fyzickému násilí. Závěr týdne přinese schopnost nahlédnout pod povrch a odhalit mnohé z toho, co mělo zůstat skryto. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Je tomu 86 let, kdy začalo vydávání románu Jaroslava Foglara s názvem Záhada hlavolamu. Tento román byl prvním dílem trilogie chlapeckého klubu kultovních rychlých šípů. No, kluci tady v tomto románu pátrají po původu hlavolamu, jímž je Ježek v kleci, a také jeho vynálezci. Příběh tohoto románu vycházel nejdříve jako kreslený v časáku Mladý hlasatel a později díky stoupající popularitě byla vydána knižní podoba. No a samotný Ježek v kleci pochází z Ameriky z roku 1895 a tady u nás v Česku se proslavil právě díky Jaroslava Foglara a jeho rychlým šípům. No a na jeho počest byl vyroben v roce 2017 obří Ježek v kleci, který je vysoký přes metr a nachází se v zahradě Muzea Zlaté české ručičky v Pelhřimově. Rokeřiska, kdo z vás ještě zná rychlé šípy? Zkoušeli jste někde vytáhnout onoho Ježka z klece? Dejte mi vědět na WhatsApp Rádia Čas Rok. Teď se vrátíme k muzice.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Yes.

Save Me od Skillet na rádiu Čas Rock. 9 hodin 32 minut. Během následujících 3,5 minutek, co budou hrát Korpikláni, se můžete klidně rozmyslet, jaký ten song na přání byste si chtěli zahrát. A můžete se mi ozvat s námětem na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: Ajta Krajta. Píseň Ajta od Korpiklány na rádiu Čas Rok. A já mám na drátě Radima, ahoj.
1: Ahoj, ale čau všichni rockery.
0: Čau, zdravím tě v éteru. Jak se máme?
1: A jo, jde to.
0: Tak to jsem rád, že to aspoň jde. Co jsme vybrali pro koho?
1: Kapriolu. Uh-huh. A bylo by to pro všechny.
0: Tak jo, jednoduše, stručně a naprosto jasně. Souhlasím.
1: Ahoj, tačkovi a mámce.
0: Tak jo, zdravíme tátu, mámu a mě hezký den, Radíme.
1: Ty taky.
0: Děkuji moc, mi se pěkně, čau.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Čas rok. Čas rok.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9 hodin 46 minut, posloucháte Rádio Čas Rock, kde nám právě dozněla kapela Misfits. A já mám pro vás takový malý nedělní vtípek. Babička povídá svému vnukovi: abych si zlepšila trávení, dopřávám si pivo, synku. Když mi není úplně hej, piju bílé víno. A když se mi motá hlava a mám nízký tlak, piju červené. A vnuk se ptá: a co voda? Kdy piješ vodu? Babička se zamyslí a řekne: takovou chorobu jsem ještě nikdy neměla.

Three Days Grace nám uzavřeli 9. hodinu na rádiu Čas Rock, což znamená, že první naše společná hoďka za námi a poté 10. dopolední mám pro vás nachystáno další vydání mého metalového okénka, také budu mluvit o tom, co se ještě dnes oslavuje a nebude chybět hudba. Předvedou se nám Within Temptation. Nebo banda Tonight Alive. A taky Škorpíci. Skvělé nedělní dopoledne vám přeje Aleš, jste na vlnách Rádia Čas Rock.

0: Zitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: Frejčího na rádiu Čas Rock.
1: Milí nezbedníci, vítejte v mém 8. dílu metalového okénka, ve kterém se věnují spíše starší metalové hudbě. Pomím vám stručně pár slov o vybrané kapele a uvedu krátkou ukázku. A pokud vás zaujme, určitě si ji už dohledáte dále sami. Znalcům připomenu a nepolíbeným objevím staronové vody. A dnešní metalové okénko přináší kapelu Root. Tato česká black metalová banda je původem z Brna, založená roku 1987. A zpěvák této black smečky Jiří Big Boss Walter patří mezi nejstarší a nejznámější zpěváky na black metalové scéně. Chlápci jsou dokonce velmi známí i v zahraničí, jako Švédsko, Portugalsko, USA a mnohé další země. Březen roku 2022 přinesl prohlášení, že Big Boss, tedy frontman kapely, opouští Root ze zdravotních důvodů. V tuhle chvíli nabízím krátkou ukázku songu Démon z debutového alba Zjevení z roku 1990.

0: Můžeš opéct v mikrovlnné troubě. A mě zajímá, jestli vy, rockeři, zkoušeli jste někdy opékat marshmallow a podařilo se, nebo jste to přehnali a zasyčilo to jak petarda na Silvestra, nebo se z toho stala pochodeň? Dejte mi klidně vědět na studiový WhatsApp Rádia Čas Rock. Pokračujeme muzikou, za chvíli kapela Tonight Alive.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na Rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

10 hodin 32 minut na rádiu Čas Rok doznívá Láďa Křížek s písní Zlatý chlapec. A já teďkom budu taky Zlatý chlapec, protože vám dám možnost a prostor pro vás, milí rokeři, abyste se mi sem ozvali, zavolali, napsali se svým přáním na nějakou tu píseň, co si zahrajeme podle vás. Na telefonní číslo 725 33 1155.

Good Charlotte na rádiu Čas Rock. No já hrábnu do SMSek, které mi přiletěla zpráva. Ahoj, zahrej pořádný heavy metal pro všechny metalisty a motorkáře. Dík, Martin, ahoj. Martine, já ti nezahraju heavy metal, já ti zahraju pořádný trash. Ude bordel, Sepultura, Inner Self.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
1: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
6: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
5: Kobby Elektro.
7: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Na rádiu Čas rok doznívají škorpíci. A budou Vánoce v létě, protože jsem se rozhodl ještě splnit jedno hudební přání. Píše mi tady Eliška. Zdarec, opět píše Eliška a přeji si, abyste prosím zahráli od Panoptika tango. Ať se nestresují předtím, než půjdu zas do té super škole. A je to také pro tátu a mámu k tomu, jak sbíráme ovoce. A opět vás zdravím do rádia, no a nejvíce víte, koho pozdravuji, tak čau a díky. No tak já tuším, že pozdravuješ naši Kristýnku, tak pozdrav vyřídím a přeji vám, ať se vám krásně a dobře sbírá ovoce a neboj, nestresuj se. A mně se vlastně taky nechce, protože já teďko mám, nebo dojíždí, nebo měl jsem 2 týdny dovolenou a v pondělí už musím zase do práce mezi ty lidi, kam se mi opravdu nechce. Takže nejseš sama, komu se někam nechce a já ti teda posílám poslední tango od Panoptika. Mějte se tam krásně.

Yeah, come on, klik, klik, boom. Kapela Saliva uzavřela 10. hodinu na rádiu Čas Rock. A druhá polovina mého dnešního času se blíží tady ve studiu. 11. hodina nám představí novinku týdne. Sdělím vám informace o připravovaném filmu, který bude popisovat život Ozzyho Osbourna. A nebude chybět hudba. YouTube.

0: Rock. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock.
0: Čas Rock. Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: 11 hodin, 11 minut, neděle 30. srpna. Píseň, která popisuje vztah, kdy jeden nemůže být s druhým a zároveň nemůžou být bez sebe. Toto byly U2. A teď dáme prostor novince týdne, kterou nám představí naše Vrána Rocková.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu. A to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
1: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Zakázaný ovoce na rádiu Čas Rock. 11 hodin, 18 minut. A teď téma, o kterém jsem chtěl mluvit. Film o životě Ozzyho. To je taky téma, o kterém se mluvilo už někdy v roce 2021. Od té doby se zdálo, že aktivita okolo toho filmu uvadla, nikde téměř žádná zmínka. Ovšem aktuálně se tento projekt stává nejvíce reálný za celou dobu. Jack Osborne, tedy syn zesnulého Ozzyho a rovněž producent filmu, se nechal slyšet, že scénář je hotový. Momentálně se hledá režisér a ten správný herec, který by mohl prince temnoty stvárnit. Nastínili, že jakousi představu o tom správném herci mají, ale zatím nevyzradili, o koho by se mohlo jednat. Bylo prozrazeno, že součástí příběhu by měl být také Randy Rhoads, což byl pro Ozzyho a také jeho solovou dráhu dost důležitý chlápek. A taky centrem příběhu tohoto životopisného počinu by podle informací měl být vztah Ozzyho a Sharon. Jack Osborne sdělil, že dle jeho odhadu by mohl film zažít svou premiéru nejdříve v roce 2028. No tak to si ještě nějakou chvíli počkáme, ale za prvé to uteče a za druhé něco mi říká, že na tohle bude určitě vyprodáno. Za moment si dáme Black Sabbath.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu APKA, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?

Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Seven Dust, 11 hodin 29 minut a neděle 30. srpna. A vy teďko máte možnost se mi sem ozvat do studia na telefon 725 33 1155 se svým přáním na song. Čas Rock.

If I Were a Carpenter od Roberta Plenta na rádiu Čas Rock, 11 hodin 33 minut. No a teďkom hudba pofičí Mileně, která mi napsala: moc prosím o písničku od havířovské kapely Solar System. Díky, Milena z Havířova. Tak milá Mileno, posílám song, užij si to.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

Pecka od Titaniku s názvem Chlapi sobě na rádiu Čas Rok v 11 hodin a za pár vteřin 45 minut. A teď mám informaci pro ty z vás, kteří mají v plánu kupovat nějakou ojetinu nebo zánovní vůz, ať už přes soukromou osobu nebo hlavně v bazaru. Tak dávejte pozor na jejich falešné praktiky. Jsou dávno známy nekonečné případy o tom, jak se stáčí kilometry, nebo má vozidlo nepravý VIN, tedy výrobní identifikační číslo vozu. Nesprávné nebo jinak utajované informace o počtu majitelů, nehodách, blablabla a podobně, je to hodně. Ale teď přichází do kurzu dokonce mimo tohle vše také falšování data výroby vozidla. No prostě samé pasti. Člověk, aby si pomalu sebou bral detektiva a detektor lži, když jde kupovat auto. Než budete hledat kontakt na nějaké soukromé očko, tak vydržte, nabízím kapelu Mirador na rádiu Čas Rok.

Moje milá kakala z toho plakala. No někdy z toho má člověk i slzy v očích, to je fakt. Divokej byl uzavřel hodinu s číslem 11. A teď následuje moje dnešní poslední 60-minutovka. Pro vás posluchače, to je čas výkrmu, tedy pravé poledne. A to nám přinese informace o pejscích a jejich páníčcích v hudebním světě a taky náhled do rokových dějin dnešního dne. A muzika? Liquido! Nebo Saxon. A taky třeba Oasis. Dobrou chuť k nedělnímu obídku a fajnový poslech Rádia Čas Rock vám přeje bytost nesoucí název Aleš Krejčí.

Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: ve středu 26. srpna. A psi nedělají společnost pouze nám, lidem žijící běžný život, ale samozřejmě také rockovým a metalovým hvězdám. Někteří z nich také věnovali píseň nebo část písně svému čtyřnohému miláčkovi. Například takový Iggy Pop získal hluboké spojení s psíkem s názvem Tromba, což byl toulavý psík, kterého Iggy zachránil ze spásu asfaltové dráhy, tedy z dálnice v Mexiku. Nebo David Gilmour z Pink Floyd se netají láskou k psům a dokonce na jedné skladbě z alba Metal, kdy se psal rok 1991, lze zaslechnout vití a štěkot ruského chrta, kterého tehdy David hlídal kámošovi. A takový Paul McCartney měl fenku ovčáka, kterou pojmenoval Marta. O této fence napsal roku 1968 píseň Marta My Dear. Fanoušci si dlouho mysleli, že je to milostná píseň pro ženu, ale byli vedle jak ta jedle. Tolik psíkům, vrátíme se zpátky k muzice na rádiu Čas Rock.
1: Přestože je chlupatej.
2: Rádio Čas Rock.

0: on the Streets. 12 hodin, 18 minut. A teď nás čeká roková historie dnešního dne, který nese datum 30. srpna. 85 dnes zapíjí John McNally, hudebník, anglický kytarista, člen kapely The Searchers. V kalendářích byl rok 1988 a manželka Bruce Springsteena, Julian Phillips, podala žádost o rozvod. Když se z tehdejšího tisku dověděla, že má Bruce techtle-mechtle s doprovodnou zpěvačkou Patti Scalfa z jiné kapely. No stejně byl mezi Julian a Brucem věkový rozdíl přes 10 let, což bylo také důvodem nesporů. Devět svíček na dortu dnes sfoukává Jens Ludwig, německý kytarista, spoluzakladatel power metalové bandy Ed Guy. Tolik stručně z rokového kalendária, teď se opět vnoříme do playlistu Rádia Čas Rock.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas rok.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu APKA, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?

Na rádiu Čas Rock doznívá pohodovka od kapely Oasis. Máme 12 hodin, 31 minut, takže si klidně můžete napsat nebo zavolat o tu svou na telefonní číslo 725 33 11 55.

Pět minut po půl jedné na rádiu Čas Rock dozněla banda Guano Apes. No a Sepultura poletí Robertovi, který napsal: Ahoj Aleši, prosím o zahrání písně Ratamahata od Sepultury. Tímto zdravím tebe a všechny posluchače rádia Čas Rock a zároveň přeji všem hezký zbytek neděle. Tak Roberte, tobě taky krásnou neděli, super výběr kapely a songu. No a pro tuto chvíli se loučím s vámi, milí posluchači, protože mě tady ve studiu Rádia Čas Rock střídá naša Kristýnka Střelcová, takže bude o zábavu postaráno. No a vy, milí posluchači, mějte krásnou neděli. Ahoj!

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
2: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
3: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
2: Kobby Elektro.
4: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
5: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu.
2: Vstupenky už teď na www.časradio.cz.
5: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
6: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
7: Čas rok.
2: Čas rok.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Zdar rošťáci, suprové nedělní odpoledne, které je naplno rozjeté i na rádiu Čas Rok vám vinčuje Kikina. No a my v něm budeme úspěšně pokračovat společně. Z muziky se těšte na Limp Bizkit. Nachystané tady pro vás budu mít i Merlion. V neposlední řadě se těšte na Massive Agons. No, jestli se cítíte stejně přeječe jako já, tak prosím vás, nebojte, nejste v tom sami, navíc není jako každý den posvícení, že? To ani nejde, takže si dovolte spočívat, nad ničím zbytečně nepřemýšlejte a užívejte si poslední prázdninové neděle. Mimochodem i o té hodíme dneska řeč, ale až později. Teď už fajn odpoledne a dobrý poslech z Rádia Čas Rok přeje Kiki Střelcová.
1: Rádio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.

Rádia Čas Rock. My tu máme předposlední den měsíce, děcka, a zároveň poslední víkendové chvíle letošních prázdnin. No, milí smradi, už vám to začne. No, na čase, pak už teď jinak rodičům pijete krev a vy ten režim potřebujete. No, ale je před náma nedělní odpoledne jako malované, dneska v maximech mezi 24 až 28 stupni. Na jihu Moravy, tam můžete zažívat až tropický den. Každopádně už to není jako za mě takové to úmorné vedro. Osobně už v tom cítím vůni babího léta. No a do toho nám pofukuje příjemný slabý větřík ze západu. 30. srpnový den slaví svátek Vladěny a pranostika na dnešek hovoří, že je-li moc hub srpnových, je pak moc vánic sněhových. No, vůbec netuším, jestli houby jsou či nikoli, jo? To mi spíš řekněte vy, prosím vás. Takže jestli je mezi vámi nějaký vášnivý sběrač hub, tak dejte vědět, jak teď na tom na konci srpna jsme. Každopádně užívejte krásné neděle, ať už ji trávíte kdekoliv, doma, na návštěvě, na výletě, a stejně tak užívejte muziky, které tady mám nachystanou pro vás hromadu i na nadcházející minuty. Tak fajn poslech.

Mám-li tady napřímo Rádia Čas Rok nějaké zoufalé osoby, ať už z řad rodičů či dítek školou povinných, kteří se jako špatně popasovávají s návratem do režimu nového školního roku, tak si během dnešního odpoledne řekneme pár tipů a rád, jak udělat ten návrat do školních lavic co nejméně bolestivý. Protože sama, jakožto nenadšenec školy, nejlíp vím, jaké to vždy pro mě bylo stresující, takže s váma soucítím a úplně to chápu. Čili se společně podpoříme a řekneme si nějaké ověřené rady, které fungují nejen na žadstvo, ale uklidní i nervovou soustavu rodičů. No a než o tom hodíme řeč, tak vy mi dejte vědět, jak návrat do lavic zvládáte u vás doma. Ti, co už to máte za sebou, klidně zavzpomínejte, jak jste to mívali, a zajímá mě, jestli ty stresy jsou, nebo to neřešíte, a nebo vám ten uvolněný režim s dětmi doma vyhovuje, respektive vyhovoval.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: pohodovek není nikdy dost, obzvlášť pak při neděli. No a ta aktuální teď dozněla na rádiu Čas rok od Marillion. Chystej se Nickelback a potom jedna podle vašeho přání. Tak dejte vědět na 725-33-1155, co byste rádi slyšeli za oblíbenou muziku. No a můžeme spolu probrat taky to, jak jste to měli s návratem do školních lavic vy, nebo jak to zvládají vaše dítka. Stejně jako nám napsala Janča, ahoj Kikinko, škola nám začíná až 7.9. z důvodu rekonstrukce. Šťastné to dítko od Janičky. Ale už máme seznam věcí. Velký nelinkový sešit 50 korun, v Globuse je akce za 20, no mazec, a tak bych mohla pokračovat. A tak vidíte to, přátelé, máte aspoň menší inspiraci, kde třeba ty školní pomůcky nakoupit za lepší cenu. No a my teda pojďme ke slíbené muzice a jsem zvědavá, co pak po Nickelback vyberete vy.
1: Radio Jazz Rock, i v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Nickelback nám to na vlnách Rádia Čas Rock rozparádili, no a my teďka, přátelé, přitvrdíme a potěšíme všechny příznivce ostré muziky, protože na chystaní jsou Amon a Mart na přání podle Peti, který je na lince. Ahoj!
1: Tak jo, ahoj, zdravím celou rokovou bandu, všechny příznivce tady tohle skvělého, perfektního rádia, které je úplně nejúžasnější v celé republice.
0: Tak to moc krát děkujeme za taková slova chvály.
1: Není za co.
0: Hele, já jsem tady dneska načla téma toho, jak děti, nebo jak jste respektive vy, co už nejste školou povinní, snášeli začátky školního roku. Tak zavzpomínej, jak jsi to měl ty a tvoje děti třeba.
1: Já jsem měl vždycky začátek školního roku rád, ale potom zbytek roku ne.
0: Takže vždycky ten start, že aspoň uvidíš ty kámoše po tolika týdnech a měsících vlastně, a pak ti to brzo přešlo. No a děti?
1: Mm-hmm. A děti nevím.
0: Děti
1: nevím, jak na tom byli.
0: OK, no. Tak jo, komu pošlám Amony?
1: Tak jo, pošleme to pro celou roku v bandu, pro celý vaše rádio, vám do rádia, všem, co jsou na cestách, ať hlavně dobře dojedou, když je konec prázdnin, hlavně kolečkama na zemi. A aby to bylo takové perfektní a krásné, ten zbytek toho prázdnin, těch prázdnin, aby to uteklo tak, jak má být.
0: Dobrá.
1: A hlavně v klidu a v pohodě.
0: Přesně tak, pod to se podepisuju. Amen, bratře, díky za zavolání a přeju pěkný zbytek prázdninového víkendu. Posledního prázdninového víkendu a muziku posílám. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: rokovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok. Čas rok.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Sádro kartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádro karton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
3: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
4: Megakoncert Rádia Čas.
3: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
5: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
6: Čas rok. Čas rok.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
9: Rádio Čas rok na tvrdo.
8: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Kapelou Niakara uzavíráme 13. hodinu odpolední, což byla naše první společná hodina, no ale nás jich ještě spoustu čeká. Tak pojďme zjistit, s jakou muzikou si budeme nadcházející minuty užívat. Sonata Arktika. Protože na rádiu Čas Rock ctíme i českou muziku, tak ani po 14. nebude chybět a tentokrát dorazí Vašek Neutvaerta. No a chybět nebude ani klasika, budou Stouni. Si v nadcházející 60 minutovce řekneme, co nám zdraží s příchodem podzimních dnů a taky se pověnujeme tomu neslavnému, ano, můžeme říct, návratu do školních lavic. Nebojte, společně to zvládneme. Kiki Střelcová je s váma nejen při nedělním odpoledni, ale taky při těch stresech, protože se naprosto do toho umím vcítit a my si za pár minut řekneme, jak s tím zabojovat a jak to vylepšit. Tak zůstaňte s námi na vlnách Rádia Čas Rock a mějte fajn neděli.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

Návrat do školních lavic, to je téma na dnešní nedělní odpoledne na rádiu Čas Rok a ono se to přece jen opravdu nabízí, když máme ten poslední prázdninový víkend. No a já jsem vám slibovala nějakých pár ověřených rad a taky nějaké ty věci, co třeba jsem našla na internetu a přijdou mi opravdu jako adekvátní. Tak prosím vás, první a zásadní věc, která se praktikovala i u nás doma, teda při návratu do školních lavic, je ta, že jako nesmíte z toho dělat žádné drama, jo, že začíná nový školní rok. Takže prosím vás, milí rodičové, vymažte ze svého slovníku takovou tu větu, že končí legrace, protože začíná škola, jo. To nikdo nechce slyšet, ani vy byste nechtěli, co si budem ruku na srdce. A ono to navíc není pravda, jo, když se nad tím zamyslíte do hloubky. Nicméně, ono se všeobecně jako doporučuje už několik dní před tím začátkem školy vytvořit dítěti nějaký ten řád. Celkově to opravdu platí především pak u těch menších, jo, se kterými se dá ještě nějak jako manipulovat, řekněme, že jo, ti větší samorosti, tam už nepomůže ani svěcena. Nicméně, na ten řád už je pravda teďka sice trochu pozdě, když máme předposlední prázdninový den, ale tak jako zkusit to můžete třeba aspoň zítra, jo, den před návratem do lavic. Co se týče pak jako opravdu těch menších školou povinných, tak u těch to může být těžší, protože třeba můžou mít jako ty těžší chvilky přiloučení, jo, kdy se roní želví slzy, všichni to znají. Takže buďte trpěliví, prosím vás. Třeba bude fajn, když si s dítětem připomenete, jak to během toho uplynulého školního roku jako chodilo, že to vlastně zase nebyla taková tragédie, že zavzpomínejte, jací kamarádi na ně čekají, co třeba dělali po svačinkách, co vymýšleli za ptákoviny a tak dále. Děti školou povinné, prosím vás, nezapomeňte hlavně podpořit. Jo, to je fakt důležité a co určitě přispěje ke zpříjemnění návratu do školních lavic, jsou nějaké ty chutné a kreativní svačinky. Na internetu těch nápadů v dnešní době najdete tři prdele s prominutím, takže moji milí, jo, rodičové především pak, trochu jako věnujte tomu ten čas a uvidíte, že se to pak jako i vyplatí, jo, a doma třeba i toho stresu nebude tolik. No a hlavně všichni nezapomínejte na to, že s příchodem povinností ty zážitky fakt nekončí, jo. Můžete je zažívat nejenže každý víkend, ale taky se spolužáky ve školních lavicích, milá dítka. No a jak jsem vás tady v minulé hodině jako drtila tím, že už vám to začíná, jo, tak samozřejmě to byla nadsázka. Já s vámi soucítím, protože i mé návraty do školních lavic vždy byly krušné, takže se držte a užívejte ještě posledních chvil letošních prázdnin. Třeba i s Rolling Stones. Radio Čas Rock.

Dětem jo, děti teď jako zůstanou určitě v klidu, protože těch se finance netýkají, ale to už neplatí o nás, o dospělých. Prosím vás, není to bohužel varování, ale holý fakt. Na podzim máme očekávat zdražení pečiva a nejen jej, ale taky těstovin a mouky. Může za to vyšší cena pšenice, která roste kvůli nákladům za dopravu a energii. Jak překvapivé. No už nyní od června potravinářská pšenice zdražila o nějakých 17 až 20%, kdy cena za jednu tunu byla nějakých 4300 korun a nyní stoupla o litr, zhruba na 5300 kaček. No, takže výrobci těchto základních potravin avizují, ať počítáme, že s příchodem podzimních dnů porostou s rostoucími náklady samozřejmě i ceny těchto produktů. No jo, no, hold, mouku za 10 kaček už asi nepořídíme, to si pamatuju za svého útlého mládí, řekněme já. Je mi jasné, že ti, co nás poslouchají z řad dřívějších generací dříve narozených, tak tam to možná byly sotva korunové částky, tak to už třeba televize nás vůbec nebude, jo. Holk si budeme muset víc buď to máknout, a nebo na šéfa udělat smutné oči, ať nám přidá. Jiné východisko nevidím.

Chorba jak cip, tak by se tu u nás po ostravsky dal jednoduše označit úžasný český zpěvák Vašek Nojt Bárta a hlas kapely Dimitri, kterého jste ovšem teďka mohli slyšet na čas roku v rámci jeho solové tvorby. Song Vteřina je za náma, před náma ovšem Wasp, tady zarazila, že trošičku, no a taky, přátelé, jedna podle vašeho výběru. Takže dejte vědět na 7253311155, čím vám tu poslední prázdninovou neděli můžeme zpříjemnit. Rád.

0: Facebook teďka odbavím hned několik pozdravů, tak jednak máme od Bobíka zahrát něco pro jeho milého kolegu Petra Strojmistra z ČD Cargo, prej ať žije metalový bůh. Tak teď nevím, jestli narážel na muziku a nebo na svého kolegu. Mám tady prosbu taky o zahrání písničky k makání na baráčku takhle při neděli s taťkou, ať prej to klukům jde ještě lépe od ruky. S pozdravem Vašek a Vašek. Tak zdravíme dvojtého vencu, cvaj malvenca. No a mám tady taky prosbu o horkýže slíže, prej jsme na rybách, je nám krásně, slunce svítí, tak prosíme fajn muziku. Díky, Petr, Petr Burak a Nikol. Tak teď nevím, jestli jsou tam tři nebo čtyři, jakože Petr, Čárka, další Petr, Čárka, Burák a Nikol, nebo se jeden Peťa jmenuje příjmením Burák. No to je jedno, přátelé. Každopádně věřím, že ukaž tu tvoju zoo, doletí do správných míst a já vám přeju nejen fajn neděli všem, co nás ladíte a posloucháte, ale taky pohodový poslech.
1: Klasi.

0: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Čas rok.

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
2: 15., která nám odbije za nějakých 20 vteřin tady, na vás na čas roku už zase nebudu sama. Budu tady mít pro vás menší, větší překvapení v podobě Aleše Krejčího. No a společně se podíváme do tábora Ghost a taky nahlédneme na to dnešní datum 30. srpen. To krásně zní, že? 15. odbíjí, Kiki Strancová vás zdraví z rádia a čas roka přeju krásnou poslední prázdninovou neděli.

0: Ladíte rádio Čas Rok, teď už s Kiki a Alešem. Alešisko, vítej.
1: Vítám, ahoj, zdravím všechny, dlouho jsem tady nebyl.
0: Tak a jdeme na kalendárko. Dneska máme neděli s datem 30. srpna. No a co přinesla, to si řekneme teď.
1: Což je tedy dnes předposlední den měsíce srpna, který je zároveň 242. dnem a svátek mají vladěny.
0: Vím, že jsi tady dneska zmiňoval, že je den opečených marshmallow, ale víš o tom, že je taky den pláží a dokonce se třeba slaví den žraloků?
1: Aha, vidíš to, tak to mě vždycky fascinuje, co všechno se kolikrát oslavuje.
0: Jo, tak to máme úplně stejně, i já se kolikrát nestačím divit. No ale hele, pak jsou zase takové ty oslavy, co úroveň mají, a jedna taková je i s dneškem spojená. Představ si, že dnes je to 73 let od momentu, kdy v jihomoravské metropoli byla otevřena tamní zoologická zahrada. Máváme, zdravíme do Brnečka.
1: No, pěkně, zdravíme. A jen tak mimochodem, kdo jste ještě brněnskou zoo nenavštívili, tak věřte, že tam na vás čeká zhruba 400 druhů zvířat.
0: Takže solidní pokoukání. Přátelé, v 89. si udělal teda pořádnou ostudu Izzy Stradlin z Guns N' Roses, protože ho zatkli kvůli nevhodnému chování na palubě letadla, kde nejenže slovně napadl letušku Borovně Vucha, tam myslím, na co vzpomíná dodnes, k tomu kouřil v nekuřácké části letadla, jo, a dokonce se vymočil na podlahu letadla.
1: No, jaké prasátko. A co se týká dnešních oslavenců, tak mezi slavnými osobnostmi slaví americká herečka a taky modelka Cameron Diaz.
0: No a u nás připíjí ke 42 nám čerstvý ženáč a úspěšný herec, ale taky třeba hudebník anebo moderátor z klanu Prachařů, Kuba Prachař, přátelé. No a vám všem, co něco slavíte, přejeme taky všechno nejlepší. A tady už Running Wild.
1: Fajn poslech.

0: 15 hodin 19 minut a posloucháte nedělní odpolední vysílání s Kristýnkou a Alešem za mikrofonem.
1: No a přátelé, teď ke Ghost, o kterých tady byla řeč. Prosím vás, kapela je aktuálně v útlumu.
0: Jako myslíš, že mají hudební pauzu, že? Něco jsem, myslím, zaslechl někde.
1: No přesně tak. Prosím tě, po obřím koncertním Skeletour nové desky s názvem Skeleta se frontman kapely Tobias Fork rozhodl sáhnout po odpočinku.
0: No, nedivím se. Z kapely, která byla vždy obklopena jakýmsi tajemstvím a byla spíše klubová, se stal velký pojem.
1: Vlastně jeden z největších pojmů současných rockových fenoménů. No a Tobias pro jeden rozhovor Kerrangu teďka řekl tahle slova, dovolím si citovat, jo. Nechci se jen vrátit a udělat album, nebo se nutit do desky bez důvodu. Musím jí chtít udělat, musím mít co říct. A to si myslím, že je správné.
0: Jo, to chápu. Poslední turné totiž bylo monumentální. Vždyť dříve stačil produkci kapely autobus s vozíkem, dnes potřebují mnoho kamionů.
1: No, Tobias Fork ale nehodlá jako přestat pracovat, rád by se ponořil do světa filmu a filmové produkce, takže kdo ví, co od něj můžeme očekávat.
0: Na netu dokonce už údajně pracuje na několika filmových projektech.
1: No ale přátelé, fanoušci této smečky rozhodně nemusíte zoufat. Údajně jako není úplný konec Ghost, jo, alespoň zatím. Tobias si prostě potřebuje oddáchnout, odpočinout a žít takový ten jako běžný život smrtelníka s rodinou, jo, což s touto kapelou jako úplně není možné, protože to bere opravdu nejen spoustu energie, ale taky času.
0: Dovedu si to představit. Tolik kapele Ghost a jejímu aktuálnímu osudu. No a co máš ve stroji připraveno za muziku?
1: No tak hele, když byla řeč o Ghost, no, tak u nich tematicky zůstaneme. Za chvíli, zůstaňte s námi.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas rok. Čas rok.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa. Až 30

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: let na vlnách Rádia Čas Rok, 4 minuty po půl čtvrté odpolední.
1: No jak ten čas letí, že?
0: No je to šílené, no já vím, že na tebe už jako přichází ten stres.
1: A stres ne, to ne.
0: Skoro jak na ty děti, školou povinné.
1: Stres ne, jenom se mi tam nechce.
0: No, tak zdravíme do jednoho nejmenovaného servisu.
1: Nezdravíme.
0: A Třinci. A on, přátelé, jenom dělá, že se tam netěší, on jinak to tam má rád. No, nicméně, prosím tě, já vím, že ty to teď neoceníš a asi naši ostatní chlapi rockeři taky ne, ale třeba naše holky rockerky, zvědavky, jo, divizny, by to jako zajímat mohlo. Představ si, víš, kdo se zase, normálně s tajnýma svatbama se roztrhnul pytel, víš, kdo se na tajno vdal?
1: Nevím, přemýšlím.
0: Taťána Kuchařová, si představ. Víš, ne, ta krásná, tak to určitě teda registruješ Miss World, no. Že? 2004, nebo nevím, 6, nebo kolik, to je jedno. No, nicméně, já jsem třeba jako děvčata, jo, teď opravdu budu mluvit hlavně k vám, holky, vy budete rozumět, že takové ty trby na tom internetu, to vždycky jako překvapí, jo? Kor, takové zprávy. No, já jsem dodneska nevěděla, že má vůbec chlapa, jo, potom, co se jako rozvedla s Ondrou Brzo Bohatým a propíralo se to, ten jejich tak médií a házeli oba dva vlastně na sebe špínu. No tak najednou se dívejte, jo, ona nejen, že měla chlapa, ale dokonce se i vdala. Je pravda, že od té doby si hodně to soukromí tají, no ale tak to je jenom tak jako na přehled, abyste věděli, co se děje, jo, nejen v rockovém světě, ale taky ve světě showbiznisu. To je zprávička, co? To jsi nečekal.
1: Tolik showbiznisové okénko a teďkom co?
0: Kiki Střelcové, ano. No. No a teď teda no, zpátky k tomu, co no, je tady tak se vždycky dočkáme. V pořádku.
1: No co my dočkáme? Posluchači se dočkají,
0: vy
1: protože...
0: Vy se dočkáte, protože nám nastává čas songu na přání.
1: Takže nám pište a volejte se svými nápady o ten nějaký song, zajímavý, nezajímavý, to už je jedno. Na telefonní číslo 725
0: 33
1: 11
0: 55 s ním to podávám jako rozprávku.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rok nám nedělní odpoledne rozdivočili status quo.
1: A my se teď pomějeme, dáme si kouřové zelené dýchánky, dáme si trávu, ale tu od Harley.
0: Tak ano, prosím vás, jo, než nás tady někdo našknete, to je čisté, prověřené, jo, kapela Harley, song Travička zelená. Ano.
1: Uvidíme za pár minut potom.
0: Ježišmarja, snad to nebude přes ten éter, přes ty repráky vypouštět žádné výpary. Tuhletu muziku si poprosila Market, ale já k ní přidám ještě další pozdravy. Jeden je od Dana, který píše si, představ, jo. Jelikož dneska je hudební skladba na jedničku, tak co víc si přát.
1: Tak to je super.
0: To je zlaté. Prej, ještě Tail Gunner. A bude to prej tip-top. No tak, Dane, jako uvidíme, nic neslibujeme. Stejně jako Julii Střince, hele, tvoje město.
1: Střinec.
0: Zdraví ze zahrady a poprosila by o Sleše. Hlavně pro nás dva. Je, to je
1: milé. Já si myslím, jestli to není náhodou ta Julie, nebo Julie, nepíše se náhodou Julia?
0: Julia, ano, s tou krásnou zahradou.
1: Přesně, to je ta paní. Takže zdravíme do Třince.
0: Moc. Děkujeme za milou zprávičku a uvidíme teda, jestli to tam někde narvem. Každopádně teď.
1: Tráva.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
2: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
3: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
2: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
3: Kobby Elektro.
4: Radio Čas Rock. I v létě.

0: pro Julius Cinca v závěru 15. Bim.
1: Krása.
0: Nádhera. Přátelé, za pár sekund odbije 16. hodina odpolední, což znamená, že je to naše poslední společná hodina. Jak ten čas letí? Zatlačme slzy.
1: Ano.
0: Ale nebudeme si přece kazit tak krásný den a proto od toho tady máme Stereophonics.
1: Ano. Have a nice.

0: a bacha, teď to snad nepohnojím, budou taky Art of Anarchy.
1: OK.
0: To jsme pochytili od jedněch slečen ve Frýdku Místku, že?
1: Řekli tak hodně, jak bych to nazval, no divně.
0: Po anglicku si říkal. Že
1: no po anglicku ne, tak afektovaně. OK.
0: Tak jo, OK, máme 16.00 a jdeme odpálit další společnou hodinu.
1: Jo, super.
0: Ze studia Radia Čas Rok se vám hlásí
1: Kristýnka Třelcová, Aleš Krejčí.
2: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: novinka týdne.
1: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu. A to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
0: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: tohle byli Europe, kteří přijedou letos v listopadu na oslavu narozenin našeho staršího, moudřejšího, většího bráky Rádia Čas. Budeš v Ostrava aréně?
1: No vzhledem k tomu, že Europe jsem nikdy neviděl, tak tohle by byla veliká šance, to si nesmím nechat ujít. No.
0: Přesně tak, mám to úplně stejně, takže pokud tam chcete být s náma, přátelé, nakupujte lupeny na webech casradio.cz, sekce Megakoncert. No a vzhledem k tomu, že nám končí další týden, ale pro ty školou povinné je velmi zásadní. A já tady dneska zpovídala naše rockery, rockerky a vlastně třeba i ty rockerčata, jak jsou na tom s nástupem zpátky do školních lavic, tak jak jsi to vnímal vždycky?

0: A úplně nejlepší byly ty koncerty, že jo, protože jo, konec školního roku, začátek školního roku, to je prostě pohoda ještě. To se tak nic neřeší, nedělá pořádně.
1: No, takže my vám všem, kteří v úterý nastupujete zpátky do školních lavic, nebo vás čeká nějaká premiéra, vaše poprvé vstup na základní školu, na střední školu či na výšku, ale tak na výšku tam se chodí později. Tak my vám přejeme hodně štěstí a budeme držet všech 20.
0: Držíme pěstě pro štěstí a nebojte, máte ještě pondělí volné.
1: Přesně tak, takže se ještě trošičku jako můžete na to psychicky předpřipravit. No a jak se připravovat, jakými směry, tak o tom ví už své náš vizionář Milan Gelnar. Tak držme si navzájem palce, ať přijde s něčím optimistickým.
0: Milane, je to tvé.
2: Začátek září přinese velkou sílu vůle a schopnost člověka konat v souladu s realitou, ale také snahu i takzvaně přes mrtvoli. Pozor bychom si tak měli dávat na manipulace a snadný pragmatismus. Střed týdne bude stále v sobě mít velkou dynamiku, která dokáže prorážet zdi, ale také napáchat škody. Hrozí zkratkovité jednání, ostré konflikty v partnerství i podléhání fyzickému násilí. Závěr týdne přinese schopnost nahlédnout pod povrch a odhalit mnohé z toho, co mělo zůstat skryto. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

0: Rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Muse. Posloucháte odpolední nedělní vysílání rádia Čas Rock s Kristýnkou a Alešem za mikrofonem. A já teď, když řeknu tohleto a všichni si to bedlivě jako zapisujte a tak dále, čukejte kam chcete, 725-33-11-55, tak co to znamená, Kristýnko?
1: No, že by naši posluchači měli zavolat nebo napsat osong na přání.
0: Správně.
1: Protože a jelikož... Děkuji.
0: Máš jedničku?
1: Jo, protože a jelikož je to poslední vaše hudební přání v rámci prázdninového víkendu.
0: Tak se neustýchejte, neváhejte, volejte, pište nám. 725-33-11-55.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno. Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: song. Klucinko, pojď s náma. Lesbian and song.
1: Zdravíme véteru Lucinku, která se nám sem dovolala. Ahoj.
2: Čau.
1: Čau. Tady
2: je Venková.
0: My tě zdravíme. Tak povídej, ješ.
2: No a pro všechny bezva lidi.
0: Dobře, ty jsi říkala, že Olympik je tvoje srdcová záležitost a říkala jsi mi mimo éter, že jsi je vlastně viděla kdysi v Jablunkově, pamatuju si to správně.
2: Jablunkově, tam byla i ta Aneta Langerová, ale neměla jsem moc dobrý pocit s ní. Co chvíka jsem lítala do křovy, měla jsem snitrujen, takže jsem se jenom modlila, aby byl Olympik už a bylo by to lepší.
0: Tak hlavně, že jsi z Olympiku měla skvělý hudební zážitek.
2: Ale mám pořád, mám rada i toho zpěváka Petra Jandu. Sice má nemocné srdíčko, což mi trošku mrzí, protože fakt takových zpěváků je málo.
0: No, ale v jeho věku se jako není čemu divit, že nějaké ty zdravotní komplikace má. No, ale doufejme, že tady s námi dlouho ještě bude.
2: Nedávno, co aj od jednoho zpěváka, Václava Neckáře, zemřel syn, takže... Tež to fakt, bo já mám ráda i Václava Neckáře, sice to není rokový zpěvák,
0: ale tež
2: má pěkné písničky, tež má zdravotní problémy a to, ale mě je líto, že mu ten syn zemřel jediný.
0: No jo, no, to je bohužel opravdu ten krutý život a já vždycky navíc říkám, že některým to stáří dává opravdu fest zabrat. No tak chlapům budeme přát hlavně hodně zdraví, protože v tom věku už opravdu nic jiného není potřeba. No a ty jsi vybrala song Pálím tvář. Chceš ho konkrétně jmenovitě někomu poslat?
2: No, jestli pan Neckář poslouchá tež rokovou muziku, tak což asi ano, tak jemu.
0: Dobře.
2: No všem lidem.
0: Dobrá, tak jo, tak Olympici jsou nechystaní.
1: Lucinko, hezky zbytek neděle, měj se krásně.
2: Jo,
0: zdravíme
2: taky.
0: Do 30.
1: Ahoj.
3: Poslechneš si klasiku. Nebo něco nového.

0: jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás Vestou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj Vestou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: je přál k natírání.
1: Jo, Marčo, my plníme přání nejen o Vánocích. Bacha na to, přátelé. A víte, že my jsme schopni všeho. No, nicméně nebojte. Jo, prosím vás. Nepřeladili jste jinou stanici, nepřikliklo se vám rádio. Ladíte stále rádio Čas Rok. Ano, sice nám tady teďka zpívá Evička s Vašíčkem. No, ale nebojte. My se za chvíli rozloučíme takovým tím typickým rock'n'roll.
0: Co tu pojede?
1: Přátelé, je to tak, no, nastal nám čas loučení 16.55 a to znamená pro nás dva jediné, zvednout kotvy a opustit vás, ačkoliv neradi.
0: Co se dá dělat, ale vše jednou končí.
1: Přesně tak, stejně tak, jako prázdniny.
0: Takže milé děcka, až v úterý polezete do těch škol, tak vám držíme pěsti.
1: Budeme na vás myslet,
0: protože
1: jsme to taky samozřejmě zažívali.
0: Zvládněte, to bude dobře, nebojte.
1: A já teďka teda to s dovolením uzavřu takovým pěkným tématickým pokecem, vzhledem k tomu, že na mě teďka na sociálních sítích vyskočil takový pěkný příspěvek, že konec léta nerovná se konec pohody. Jo? Že sice se jako vrátíme do té rutiny, ale ono to kolikrát bývá. Ale všech si tady tančí na bílou orchidej, no, já to seru.
0: To mě hrajou v hlavě spíš nějaké.
1: No nicméně, aspoň jako spousta z vás třeba bude mít takový ten režim, protože co si budem v létě, že jo, se blbne, dovádí, chodí se pozdě spát, no a naopak se pozdě vstává, takže aspoň zase ty dny budete mít takové více učesanější. A na co, že se můžeme těšit? Na krásnou barevnou přírodu, kterou nám přinese podzim, skvělé sezónní teplé nápoje. Ježíš Maria, miluju pumpkin spice latte, už teď se nemůžu dočkat. No a taky, děcka, si budete užívat hodně společného času s kamarády.
0: No ale víš, co je pro nás chlapy jako méně super na těchto těch spíš zimních měsících, že ty děvuchy jsou už více zahalené.
1: No jo, no synku, tak bohužel to vám, kluci, poradím jediné. Nějakou si uhnat v tom oblečení, jo, která tak nějak jako bude i v tom pouzdře vypadat dobře, pouzdře. No a pak si ji splet.
0: A nebo je prostě servat jim ty hadry na ulici.
1: No, ty budou mít radost. Takže prosím vás, kdyby se tady na Ostravsku nebo všude tam, kde jako Čas Rok posloucháte, rozmohl nějaký nešvar, že chlapi servávají hadry na ulici z bab, jo, tak prosím vás, poděkujte Krejčímu. Kiki Střelcová, Aleš Krejčí se loučí, opatrujte se a vy, děcka, školou povinní, užívejte si ještě zítra poslední den prázdnin, opatrujte se.
0: Tak čau.
1: Čau.

0: našlapaným programem Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
0: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.

Rock News. V těchto dnech vstupuje do kin koncertní film Too Big to Rick, který zachycuje kapelu Ghost během loňské koncertní šňůry Skeletour v Mexico City. Snímek bude dostupný také na streamovacích platformách a zároveň vyjde oficiální soundtrack

Nový soulový projekt Holiday představuje Scott Holiday. Kytarista domovské skupiny Rival Sons vypustil single Automatic, který bude součástí jeho debutového alba Topology. To vyjde 25. září a nabídne psychedelický rock, elektronické prvky i výrazné kytarové experimenty.

ta písničku Better Believe, ke které natočil i videoklip. Poprvé ji mohli lidé slyšet v červnu během otevření komunitního centra, za kterým stojí The Obama Foundation v Chicagu. Výtěžek ze skladby má podpořit neziskovou organizaci, která pomáhá mladým lidem ze sociálně vyloučených a ohrožených komunit.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.
5: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

Zatímco Nightwish mají pauzu, jejich zpěvačka Floriansen nezahálí. Před pár dny přišla s dalším singlem Bring Me Silence, který je předzvěstí nového soulového alba. To se bude jmenovat High Tress, nabídne celkem 12 skladeb a dočkáme se ho 15. ledna 2027.

Metalový hurikán se řítí do Prahy. Kapela In Flames a Trivium spojují síly a vydávají se na společné turné. V jeho rámci dorazí 20. dubna 2027 do pražského O2 Univerza. Jako speciální hosté je doprovodí Paleface Swiss a Walla.

0: a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
3: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
4: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
3: Kobby Elektro.
5: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.

News, Rock News. Lídr kapely Wasp Blackie Lawless připravuje autobiografii s pracovním názvem Tales from the Square Mile. Jak uvedl, kniha nebude typickým příběhem plným sexu, drog a rock'n'rollu. Práce na knize trvá již přes 6 let, protože se z pouhého osobního příběhu rozrostla v rozsáhlý výzkum samotného Hollywoodu a jeho hudební historie.

30-letou kapitolu Ministry uzavírá Al Jourgensen posledním albem Hate to Go, Take Out or Delivery. Na něm se po dvou dekádách podílí i navrátivší se baskytarista Paul Barker. Deska vyjde 30. října, ale už nyní je k dispozici single We Hate. Naživo se s Ministry můžeme rozloučit v dubnu, kdy dorazí do pražského Fóra Karlín.

0: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: Čas rok.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
0: Filmtime na rádiu Čas Rock.
7: Přesně po týdnu všechny vítám u nového Filmtimeu. Je tady poslední týden prázdnin. Jestli to uteklo nebo se to táhlo, tak to je asi individuální. Ale během prázdnin bylo na co chodit do kina a stejně tomu bude i v těchto dnech. Takže pro vás dnes budu mít dvě premiéry, ale také rozebereme, co se čím dál tím častěji dá zhlédnout na velkém plátně. Nejdřív tady ale mám zprávu pro všechny fanoušky série Piráti z Karibiku.

Upřímně byla otázka času, kdy se oznámí nové pokračování ze světa odvážných námořníků a pirátů. Přece jen dosavadních 5 filmů utržilo přes 4,5 miliardy dolarů. Nikdo si však netroufal říct, v jaké to bude podobě, jestli komplet restart, nebo se vrátí i nějací původní hrdinové. Nejnovější zprávy pak vzbudily naději na návrat kompletní hlavní trojce v podání Orlando Bluma, Keira Knightley a hlavně Johnnyho Deppa. Že s ním probíhá jednání, tak to potvrdil přímo producent Jerry Bruckheimer. Vypadá to nadějně, ale podle mě si Depp řekne o pořádný balík dolarů. A není se čemu divit. Studia od něj předtím dali ruce pryč na základě nepotvrzených obvinění. No a jestli ho budou chtít zpátky, asi je to bude něco stát. Pár peněz asi pustí i Jack Black. Oblíbený komik a hudebník totiž v tomto týdnu slaví narozeniny. Ale o tom až za chvíli.

0: in USA.
1: Letos rádiem Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Thomas Jacob Black se narodil 28. srpna v Santa Monice. Jeho maminka mimochodem pracovala na Hubbleově teleskopu. No ale po rozvodu rodičů v jeho 10 letech zůstal žít se svým otcem, ale pravidelně navštěvoval i mámu. No už ve 13 si zahrál v televizní reklamě a na střední škole se poté začal věnovat divadlu. Po zanechání studia na Kalifornské univerzitě se tu a tam objevil v nějakých miniroličkách různých seriálů, později také filmů a počátkem nového milénia došlo na významnější role. Hlavně to byly snímky Pekelná ženská a Těžce zamilován. Tyhle dva filmy s něj udělali globální hvězdu, ale potom přišel ještě jeden průlom, a to film Škola roku.
2: Budete nás něco učit, nebo tu budeme jen tak sedět?
3: Dělejte si, co chcete.
4: Učitel by nás měl učit.
3: Kromě toho, Freddy, co bys rád dělal?
5: Nevím, něco pálil.
3: Tak si dej přestávku a něco zapál.
1: Tenhle film s něj opravdu udělal velkou hvězdu, kde naplno využil kromě komediálního talentu i ten hudební. Jack Black je skvělý kytarista a zpěvák. V roce 1994 založil s kamarádem Kyle Gassem kapelu Tenacious D. Spolu pak zazářili v dalším filmu Králové roku. Z dalších rolí můžu zmínit nedávné Jumanji, Minecraft, jeho dubbing v Mariovi nebo Kung Fu Pandě, ale také třeba vážnou roli v King Kongovi. Jack Black je jeden z nejoblíbenějších komiků Hollywoodu a my mu přejeme všechno nejlepší.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Na rádiu Čas Rock.
2: Tak a pojďme na premiéry. V tomto týdnu se na plátna kin vrací režisér Ridley Scott. Ani v 88 letech nehodlá odpočívat v důchodu. Naopak má v plánu celou řadu filmů a momentálně do kin posílá novou adaptaci knihy Petra Hellera The Dog Stars. U nás to tedy bude pod překladem Vzhlížet ke hvězdám. Jedná se o postapokalyptický příběh odehrávající se ve světě, kdy většinu lidstva zahubila pandemie brutální formy chřipky. Nutno dodat, že tento román vyšel v roce 2012, tedy ještě opravdu dávno před covidem.
3: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
4: You gotta have something to haunt you, right? Otherwise you might get lonely.
2: V hlavní roli se objeví vycházející hvězda Jacob Elordi a starý mazák Josh Brolin. Rejža Ridley Scott i tady trval na klasickém přístupu, co se týče triků. Při natáčení leteckých scén trval, aby byl ve stroji reálný pilot. No a natáčelo se v pustinách Nového Mexika. Jo a co se týče filmů slavného tvůrce. Příští rok to bude rovných 50 let od jeho debutového filmu Soupeři. Jak se povede jeho novince, o tom se můžete přesvědčit sami už tento týden.

0: Rádiu Čas Rock.
1: V tomto týdnu vstupuje do kin jeden český a popravdě hodně ambiciozní film Osamělý vlk. Natočil ho režisér Ondřej Veverka a jedná se o poctu českému letci Josefu Františkovi. Během bitvy o Británii ve druhé světové válce se z něj stal nejúspěšnější zahraniční pilot. Člen 303. polské stíhací perutě RAF dosáhl během této bitvy 18 potvrzených sestřelů nepřátelských letadel.
2: Už jako malého kluka mě lákalo létání. Vítr kolem kabiny, hukot motoru a přesto klid.
1: Ve filmu nahlédneme na jeho cestu do služeb letectva, ale na postavu Josefa Františka se budeme dívat i z jiného úhlu. V soukromí byl spíše samotář a často se dostával do konfliktů, hlavně co se týče disciplíny. I proto si patrně vysloužil přezdívku Osamělý vlk. Pro režiséra Veverku se jedná o první takto velký projekt. No a podobně to můžu říct i o představiteli hlavní role. Před Tadeášem Moravcem je tady velká výzva. Osamělý vlk startuje momentálně v kinech, tak zajděte.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Film Time
1: na Rádiu Čas Rock.
2: Poslední pozvánka bude také do kina, ale zároveň se jedná o hudební věc. V tomto týdnu máte možnost užít si koncert kapely Ghost. Ale pozor, jejich novinka s názvem Too Big to Rick se bude hrát jen v omezeném počtu kin a jen vybrané dny. Takže si zkontrolujte, jestli tomu tak bude ve vašem oblíbeném kině. Jestli vám je tato hudba blízká, neměli byste minout. Koncerty zaznamenané loni v Mexiku dostaly maximální péči, jak obrazovou, tak zvukovou.

Kapela Ghost to neudělala poprvé. V kinech byl k vidění už koncert pod názvem Right Here, Right Now. No a rozhodně to nebude poslední věc podobného rázu. Hudební věci pronikají na plátna kin čím dál častěji. Běžně jsou v sálech k poslechu nové desky před oficiálním vydáním. Letos na podzim se pak do kinosálů chystají Rammstein a sem tam se mluví o pokusu promítat třeba vybrané sportovní přenosy. No, proč ne? Doba se mění a kina v budoucnu možná nebudou jen o skvělých filmech. Ale je jich tam stále dost, takže vy ať se vydáte na cokoliv, hlavně si to užijte. No a já se na vás budu těšit zase příští týden v dalším Filmtimeu. Filmtime.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty... Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: Všeobecnou pohodu přejeme všem posluchačům a divákům. Otevíráme další rebelský bar.
1: Přesně jako před týdnem, a to platí i pro stanice, na kterých nás můžete vnímat. Rádio Čas Rock nebo Televize Rebel.
0: Dnešní díl jsme zahájili rovnou písní. Máme za sebou kousek ze slunečné Barcelony, projekt Exasens.
1: Slova jste v písni hledali marně, šlo o ryze instrumentální záležitost. V dalším případě už se bude zpívat ovšem hodně.
0: A budou to krásné slovní obraty, přesně tak, jak jsme u kapely Insania zvyklí. Koncem června fanoušky potěšili novým singlem a nalákali tak na podzim, kdyby měla vyjít nová deska.

0: Tento rebelský bar se už vlastně vysílá po prázdninách. To nutně ovšem neznamená, že nebude teplo. Naopak, už několikrát jsme v září propotili mnoho dnů a nocí.
1: Stejně to platí i o akcích. Ještě nějaké venkovní sešlosti nás čekají, ale hlavní sezóna to má vlastně za sebou. Když se řekne léto, mně osobně se hudebně vybaví hlavně punkrocková muzika.
0: A proč ne? Má to určitě svůj důvod. Už jenom ty slavné punkrockové klipy, kde se jezdilo na skejtech, popíjelo pivenko a skákalo do bazénu.
1: Jedna z nejslavnějších kapel tohoto typu jsou bez pochyby Blink 182. Jenže třeba v roce 2005 to s nimi vypadalo různorodě a kapela ohlásila pauzu na dobu neurčitou.
0: Naštěstí tahle ta přestávka netrvala moc dlouho a jelikož se hudebníci nechtěli nudit, vznikly rovnou dvě nové kapely.
1: Tom DeLonge založil Angels and Airwaves, Mark Hoppus a Travis Barker zase Plus 44, kteří pokračovali v punk rockovém rytmu. A právě ty si dneska dáme.

0: Ještě jednou všechny vítáme zpátky v Rebelském baru, ať už je to na vlnách Rádia Čas Rock nebo televizní stanici Rebel.
1: Máme za sebou tři kousky z naší nabídky a stejný počet je ještě před námi. Akorát jsme si řekli, že trošičku se posuneme v čase.
0: Jo, a to až do roku 1970. Mimochodem, když jsme v baru, tak na našem území tehdy stála desítka zhruba korunu 40 a litr rumu 68 KČS.
1: No krása. A třeba v Americe stála jedna plechovka piva 33 centů. No a právě do Spojených států se vydáme i hudebně, protože nás čekají Creedence.
0: Většina lidí vždycky řekne jenom Creedence, ale přitom se sluší dodat i zbytek názvu Clearwater Revival. Takže kdybys chtěl založit cover, víš, jak by se správně měla jmenovat?
1: No povídej.
0: No, Creedence Clearwater Revival.

0: Tak tohle byli Creedence a jejich Looking Out My Back Door. Podle některých lidí tahle píseň pojednávala o drogách.
1: John Fogerty ale upřesnil, že byla napsána pro jeho tehdejšího tříletého syna. Každopádně, celkem veselý rytmus vystřídá o něco temnější a depresivnější.
0: No, co taky čekat od kapely Type O Negative. A když navíc někdo pojmenuje píseň Everything Dies, asi nemá v plánu úplně romantickou záležitost.
1: Tahle skladba vyšla v roce 1999 na pátém albu World Coming Down, což je samo o sobě taky dost depresivní název.
0: A videoklip se mimochodem natáčel v loděnici, kde pracoval otec Petra Steela. Ale přestože se jedná o temnou záležitost, píseň byla sama o sobě velmi úspěšná a dodnes platí za jednu z nejoblíbenějších u všech fanoušků.

0: Jak jsme před několika minutami hlásili otevřeno, nyní nastává pravý opak. Rebelský bar pro tento týden pomalinku zavírá.
1: Zbývá nám čas na klasický úklid a rozloučení, ale jak bývá takovou malou tradicí, nebude u toho chybět ještě jeden klip.
0: No, měli jsme tady dneska kousky z Česka, Španělska, Ameriky, tak proč nenavštívit ještě nějakou zemi? Třeba Německo.
1: No jasně, no vidíš. A vlastně Oktoberfest se nám taky pomaličku blíží. Kdyby se nám podařilo natočit nějaký díl přímo tam, to by bylo, co?
0: To by bylo pivo.
1: To by byla paráda.
0: Já se spíš obávám, že bychom se od tamá jen tak nevrátili, ale německou muziku si dneska určitě dáme. Takže, kam zamíří dnešní naše poslední kroky?
1: No tak rovnou do Bavorska, že jo. V těchto částech totiž v roce 2003 vznikly Icebreaker. U nás se najde nějaký ten dach fanoušků, ale hlavně v jejich domovině se jedná o úspěšné a oblíbené jméno.
0: Od nás tedy poslední hudební kousek, zbytek zase příští týden v Rebelském baru. Děkujeme za přízeň a budeme se těšit.

hračky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Ale hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

0: jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok.

nejhezčí a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Buďte zdraví, bando. Zdraví vás Bavoš při startu dalšího dílu Metalmanie. Dozněl nám úvodní song a já zcela záměrně mám v ruce telefon, abych si tady přečetl seznam, který mi poslal můj dnešní hvězdný host, jedna z hvězd raního budíčku Rádia Čas Rock, nebo Ostrého budíčku a taky televize Rebel, Tomáš Michalík. Zdravím tě, ahoj.
1: Čau, ahoj a moc děkuju za pozvání.
0: Není za co. Tak, Tome, já když si zvu hosty do Metalmanie, tak je to v podstatě o výběru muziky podle toho hosta, tedy podle tebe. Takže si probereme tvůj hudební vkus, který pro mě je docela zajímavý, není to taková ta osmdesátková klasika. Jako první to byly Mean Messiah. Proč jsi vybral úvodní song Mean Messiah?
1: Já jsem velice přemýšlel o tom zadání, co jsi mi dal, že mám vybrat pět songů. A vynechal jsem některé své srdcovky, šel jsem na to trošičku jinak. A řekl jsem si, že vlastně použiju dneska i dvě české kapely. Zkrátka dobře, podle mě ten český rybníček nabízí hodně kvalitních kusů. A tak jsem si řekl, že tady něco dáme. A Mean Messiah pro mě, kapela, kterou svědomitě vede Dan Frimmel, tak je uskupení, které pro mě teda aspoň geniálně kombinuje tu tvrdost. Jsem tam i takové ty lepší melodie a hlavně má kolem sebe výborné hudebníky, což potvrzuje i tahle nahrávka.
0: OK. Teď přeskočíme od toho hudebního výběru k místu, kde jsme. Jsme v Vizovické Likérce u Jelínka, Masters of Rock. Co pro tebe znamená, když se řekne Masters of Rock?
1: Masters of Rock, no místo, které pro mě začalo být aktuálně později. Já oproti mnohým, jako jsem tady nejezdil, já jsem tady začal jezdit asi 3 roky nazpátek, takže stále jsem ještě takový jako novic.
0: Tak to seš novic, protože já když počítám, tak já jsem tady jezdil ještě tak jako třeba 5-6 let předtím, než vznikl Rebel a Rádio.
1: No.
0: Takže třeba fakt jako skoro 20.
1: To ne, já jsem jezdil na Borek, na nás plnou hvězd, takže prostě pro mě byl ten festival tam.
0: Máš to blíž.
1: No tak samozřejmě, no. Ale oproti jiným festivalům i ty Vizovice jsou kousek, takže to je v pohodě.
0: To je poslední.
1: Ale nicméně, co je důležité, tak jako za tu krátkou dobu jsem to tady nasál, si myslím, jako velice solidně, v dobrém. Teď se nebavím o té pálence, která se tady vyrábí všude kolem nás.
0: A poštuje, ano.
1: Ale mám to tady rád, protože je to festival, kde je hodně lidí, ale tak nějak si myslím, že jsou si blíž a co se týče i výhledu třeba na pódium, jako proti jiným festivalům, tady máš taky velké hvězdy a vidíš, že je poměrně dobře. Okay. V tom jsou pro mě mastery sympatičtější.
0: Super, tak dáme si další muziku a za chvilku pokračujeme.

0: Jsme zpátky ve studiu, další muzika dnešní, nebo tohoto dílu Metalmanie je za námi. Tohle byly Spiritbox, další tvůj docela zajímavý výběr. Proč tohle?
1: Proč tohle? Protože to je kapela, na kterou jsem natrefil pár let zpátky. A ještě tady dnes bude řeč o jedné, kde jsem tak už tenkrát si dovolil být trošku vizionářem. Ale co se týče Spiritbox, mě to tenkrát dostalo hned, když jsem je slyšel. A mě baví sledovat, jak ta kapela poměrně roste. Hmm. A hlavně ten jejich příběh je zajímavý, protože se jedná o manželský pár. Mark Stringer a Courtney LaPlante, kteří se potkali v předešlé kapele, byli si sympatiční, odešli z té kapely a začali vlastně vytvářet jakožto novomanželé i novou, nebo nový projekt. Když se brali, tak nechtěli peníze, nechtěli dary od rodiny, od kamarádů, ale jenom podpořit tu jejich tvorbu, takže z toho taky udělali, myslím, první desku nebo první nahrávku. A baví mě ta jejich cesta a hlavně Courtney LaPlante v dnešní době patří mezi největší metalové zpěvačky současnosti. A za mě zaslouženě.
0: OK, souvisí třeba nějak, nebo snažíš se to spojit dohromady, protože ty jsi člen Ranní jízdy Rádia Čas Rock, jsi součástí televize Rebel. Dá se to nějak spojit, že si řekneš, tak tohle bychom mohli hrát, nebo narazíš právě ve vysílání?
1: No, my bychom to chtěli hrát, ale tam trošku narážíme na ty limity někdy, že to úplně pustit nejde. Nicméně, můžu to pustit tady, máme taky ještě stanici Čas Rock na Tvrdo, kde právě se s Ivem snažíme i tyhle kapely, protože třeba v tomhle případě jsme se taky shodli, že se nám to líbí, snažíme se aspoň takhle ty kapely dostat těm lidem. A sdělit, že nám se to líbí a myslíme si, že by to mohlo být fajný pro vás.
0: OK, dobře, Static X je další muzika, kterou si vybral. A to bude proč? To je součást podobný plán, jako ty máš, že prostě nesáhnu úplně na ten mainstream, ale na něco, co není až tak hrané?
1: Spíš jde o to, že já jsem chtěl dát něco industriálního. Pro mě ten styl byl vždycky velmi blízký. Nechtěl jsem dávat, jak říkám, klasiky, takže Rammstein jsem dneska vynechal.
0: Jasně.
1: Tak jsem si říkal, dáme něco, co bude líznout za tím industriálem, a to je Static X. Mrzí mě, že jsem je minul. Když tady byli v minulosti, tak jsem nebyl já. Když měli letos přijet do Hradce, tak zase nepřijeli oni. Bohužel, škoda, už u toho taky není Vein, ale co se dá dělat. Jasně. Ta muzika tady aspoň zůstává, no.
0: Jdeme na muziku.

0: Tak přátelé, stopáž dnešní Metalmanie je v podstatě ve své druhé polovině. Mým hostem je Tomáš Michalík. Ty jsi zmínil v tom minulém vstupu Čas rok natvrdo. To je v podstatě teď, v tuto chvíli, řekněme, autorská práce tebe a Ivoše Rašky?
1: Zní to krásně, ale takhle bych to úplně nenazval.
0: Ale ovlivňujete to.
1: Snažíte máme se. Možnost tam přispívat a vlastně je v naší režii ten výběr muziky, který tam padá, takže za to jsme rádi. Snad samozřejmě ta odezva z druhé strany je na to dobrá, protože to je to rozhodující. Ale myslím si, že se nám právě daří tam zařazovat kapely, kterým věříme, u kterých si myslíme, že jsou třeba podceněné a které mají před sebou zářnou budoucnost.
0: OK. Jsi jak rozhlasový moderátor nebo speaker, jo, tak i televizní. Co je těžší? Televize nebo rádio? Rádio se jede živě, televize se přetáčí.
1: Jede se živě. Mě to možná, ale já paradoxně trošičku možná sedí, když se jede živě, protože ta hlava funguje tak, že víš, že to nesmíš zkazit.
0: Jo.
1: V té televizi, když víš, že se může opakovat záběr, tak tím, že to chceš vyšperkovat a mít to nejlepší, tak se třeba vůli jednoho blbého slovíčka vrátíš zase zpátky a chceš to točit znova,
0: Jasně.
1: Ale je to jiná disciplína úplně.
0: Okay.
1: Na druhou stranu někdy v tom rádiu bys byl rád, jako, jestli by to nešlo vrátit.
0: To je pravda. Pojďme na další výběr, ten mě docela zaujal, protože je to nějakých pár týdnů zpátky, kdy jsem moderoval festival, na kterém se objevili Stellaris. Jako úžasný výkon. Co ty na ně říkáš tady na tohle? Navíc jsou to Češi, že jo, říkám.
1: No, co na ně říkám, říkám na to všechno, že proto jsou dneska tady taky zazní, protože to je mladá krev na české metalové scéně. Já jsem na ně přišel náhodou někde z kraje roku v klubu v Jablunkově. Od té době sleduju. A sleduju tu jejich cestu, protože jim se povedlo i letos dostat na Resurrection Festival do Španělska, kde chytli dobrou stage, chytli i lukrativní čas a ukázali se tam perfektně. Takže tahle kapela má našlápnuto velice dobře, možná více v zahraničí než u nás.
0: To je pravda.
1: Protože ten styl, který kde kombinujou death, metalcore, trošku i ty jiné, tady to tak úplně zaběhnuté v tom mainstreamu není, ale já jim to strašně přeju. Upřímně takhle znějících českých kapel moc neznám.
0: To je pravda. Tak si dáme Stellaris.

0: Tak bando, dnešní Metalmania je v samotném závěru a zcela běžně, já vám vždycky říkám, mějte se fajn, za týden ahoj, napište nám na nápady taky, co by mělo zaznít, ale dneska to bude tak trošičku jinak. Za námi jsou Stellaris a na Tomáši Michalíkovi je výběr ještě jedné muziky, nebo ještě jedné kapely. Ale ještě dřív, než se k tomu dostaneme, já se to ptám i muzikantů v backstage. Plány do budoucna. A to je možná zajímavá otázka pro tebe, protože ty už se několik let, mnoho let pohybuješ, jak na tom rádiu, tak i v televizi. Má takový člověk třeba nějaké plány do budoucna, co se týká těchto médií?
1: Tak plány určitě, já se vší skromností, můj nejlepší plán bude, když všechno zůstane, jak je, to znamená, budu mít možnost každé ráno promlouvat lidem, budu mít možnost se objevit tady na festivalech.
0: Skočím ti do řeči. To je něco neuvěřitelného, jako každé ráno, protože to startuje v 6, ty to máš hodinu cesty, já bych musel stávat někdy ve 4 a za týden by to rádio přestalo vysílat, to jsem tvrdil vždycky. Jak to dáváš tady tohle?
1: Dobře to dávám.
0: Fakt?
1: Já jsem tak byl zvyklý už kdysi, že radši dřív ráno vstanu a potom relativně dřív skončím.
0: Tak já právě já radši později vstanu a jdu později spát.
1: Nenáviděl jsem odpolední, nenáviděl jsem noční, jako, ale jako fakt, pro mě to byl prostě ztracený kus života, takže já jsem byl vždycky ranní ptáče, ale co si budeme povídat, jako kdybys mě někdy ráno viděl, tak prostě není to úplně příjemné se mnou, protože zvlášť večer třeba
0: je fotbal. Já se nemusím dívat na to, jak jsi hezký.
1: Ne, ale večer teď třeba nedávno bylo mistrovství světa ve fotbale, takže to se chodilo spát pozdě, takže jako to ráno, jo, je to náročné, ale neměnil bych, jak se říká.
0: OK, já myslím, že to je ideální tečka za tím tvým povídáním a teď k té poslední kapele, Orbit Culture. Proč?
1: No. Já už jsem to možná v minulosti naznačil, já někde kolem roku 2018-19 si dovolím tvrdit, že jsem byl trošičku prorokem, když se ke mně dostali tihle Švédové. Já jsem tenkrát řekl, že tohle bude kapela, která bude jedna z největších na metalové scéně a máme rok 2026 a já si myslím, že od té doby ušli obrovský kus cesty a já doufám, že to není konečná. Tihle borci jsou skvělí, mají svůj zvuk. Zatím to vypadá, že nehodlají ustupovat, že by trošku vyměkli a já jim prostě fakt přeju jenom to nejúspěšnější a nejlepší.
0: OK, já tobě taky přeju hodně štěstí, to nejúspěšnější a nejlepší. Tak přátelé, teď Orbit Culture, mým hostem byl můj kolega z rádia Čas Rok a z televize Rebel, Tomáš Michalík.
1: Díky a mějte se, čau.
0: Čau.

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlad.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: nasy českou rockovou scénou. Rock Music.
1: Ahoj, tady Kůsovka. V posledním letošním letním speciálu vás pozveme na poslední tři koncerty Valečovského léta a mým prvním dnešním milým hostem je Michal Slovák, dramaturg a jeden z hlavních pořadatelů legendárního motosrazu s názvem Javáč. Michale, ahoj.
2: Ahoj Petře, zdravím všechny rockery, rockerky a rockerčata.
1: No výborně, tak už ses to naučil za ta léta. Krásno. Ale tak pojďme připomenout našim milým posluchačům, kdy a kam máme letos jet na Javáč.
2: No, Petře, vzhledem k tomu, že tenhle ten rozhovor už děláme mnoho let a v podstatě se téměř nic nemění, my jsme takový trošku, jako řeknu, že jsme takový malinko oprejskaný, ale jako abych to zakulatil, tak jsme tradicionalisti, jo?
1: Ano.
2: Takže 4. až 6. září 2026 samozřejmě a je to opět jako známý místo, to znamená rekreační středisko Jizbice u Čechnic, je to 100 km od Prahy a řekněme 20 km od Vlašimi.
1: Jasně, takže mezi Jeleny a Srnama. Je to tak, vej?
2: Tak. V lese, rybníček, všechno, ano. Romantika, ano. Neuvěřitelná.
1: Ano. Občas tam proběhne i nějaký divočáček. Že jo?
2: No, probíhají tam divočáci. No, ano. Těchto divočáků je tam poměrně spousta.
1: Ano, tak jo, zahrajou tady perfektní kapely, to ty dovedeš vybrat. No. A jednou z nich je Pumpa. A já tu mám teda od nich připravenou pecku, tak si dáme jedno. Což je ale fakt mylná informace, protože my si tam nedáme
2: jedno. To u jednoho rozhodně nedostane.
1: No, jasně. My si jich tam dále tuny, tak jdeme poslouchat. Pumpa, tak si dáme jedno a jedná se o letošní Javáč.

0: Tak ať se to víckrát neopakuje. Rock Music
1: CZ. Pumpa nehraje na Javáči poprvý. Tak čím hlavně si získala u vás tak velkou přízeň, jakou u vás má na Javáči? Tady ta kapela Pumpa.
2: Hele, Pumpa, takhle, my jsme nikdy nebyli jakoby moc metaloví, my jsme vždycky byli jako rockeři a vlastně punkáči. A jako Pumpa vlastně to je taková jako esence vlastně poctivýho jako big beatu hard rocku, který tady prostě existuje už strašně let a kluci jsou strašně poctiví muzikanti a mě to hrozně baví, že jsou pokorní, ale na druhou stranu to strašně umějí. A takže já je mám hrozně rád a kdykoliv můžu, tak si prostě zase udělám radost Pumpou.
1: Ale já bych to líp neřekl, než si to řekl teďko ty. A až budu chtít jednou někde v rádiu referovat Pumpu, tak si tě pozvu.
2: Ano. Zdravím kluky.
1: No. A teď k jednotlivým dnům. Jaký kapely tu zahrajou v pátek 4. září? Víš to? Nebo pamatuješ si to? Nebo
2: pojďme,
1: co?
2: Pojďme na to. Takže prosím tě, budou vykopávat budou Foggy Dude, což je taková Celtic rocková nebo Celtic punková parta. Kdo tam jezdí pravidelně, tak ví, že jsem si vyzobával za poslední léta vlastně jako partičky tady po republice, který tohleto hrajou. A ty Foggy Dude vlastně jsou poslední, který mě z toho ještě chyběly, nebo respektive poslední z takových těch známějších. Mm-hmm. Takže na Foggy Dude se moc těším, ty budou báječný, pak teda bude následovat ta zmíněná Pumpa, o které už jsme se bavili, no a završej to, já jsem říkal, že sice metal by jako moc, že nebo nejsme moc metalový, ale nicméně završej to takový jako metalový checkpoint. Já jsem je naživo ještě neviděl, ale reference mám na kluky dobrý, samozřejmě znám to z YouTube a tady ze všech těch kanálů, a takže jsem na ně zvědavý a těším se na ně. Jo, takže to je co se týče pátku. Jo,
1: no a jaký v sobotu 5. září zahrajou party?
2: Tak, a takže sobota, tam nám to vykopnou kapela Dis. Tam je na tom zajímavý, já teda nevím, jestli ten člověk by to úplně jako chtěl takhle propagovat, ale je za nás dobře, abych teda udělal radost i jako
1: jo, děvčatu, pojď.
2: Tak vlastně v téhletý kapele hraje Vojta Kotek. Nechci říkat, že to je jeho kapela, protože to není pravda, ale nebylo by to fér vůči ostatním klukům. Takže prostě Vojta Kotek je jeden z muzikantů z téhletý kapely.
1: On je tam hraje legace. Na Bručku, že jo?
2: No. Ano, přesně tak, basista. Vlastně je to kapela, která hraje covery, hrajou svoje věci, je to takovej ten jakoby hard rock 80. 90. let.
1: Ano.
2: A je to vtipný, je to autorský, nebo umí to být i autorský, a to, co jsou covery, tak jsou vlastně jako udělaný po svým. Takže na Dis teda se těším moc a holky, který chcete vidět na živo Vojtu Kotka, tak se na něho přijďte podívat.
1: No, bude tak, to prča další. Určitě, a je to velký zpestření, že tam máte takovouhle osobnost, tak pokecáte, dáte pár panáků a uvidí se, co bude ráno, že jo?
2: No, jasně. Tak, následovat po diskách bude Víkovo kvarteto, což teda nemusím asi nikomu říkat, co to znamená, protože Víkáči jsou naši takový jako adoptovaní a my jsme si adoptovali je, oni se adoptovali nás.
1: No jasně, no.
2: A takže ty už tam hrají po moclikáté, už si ani nepamatuju teda po kolikáté, ale vzhledem k tomu, že Víkovo kvarteto loni vykoplo novou desku asi po 35 letech a ta deska je báječná a kluci to jako si to hrozně užívají, že taky už můžou hrát něco jiného než těch svých 16 písniček, které hráli těch 35 let, tak to bude dobrý, takže prostě přijďte se podívat na nové věci od Vítkova kvarteta, bude se vám to všem hrozně moc líbit. No a v noci tak to zakončí, to už je taky klasika, taky už nám tam hráli jako několikrát a je to prostě taky klasická jako česká taková jako legenda, řekněme, beatová, a je to kapela Krleš. Mm-hmm. Takže tím to tam vlastně v sobotu zvadne, jo? A takže to je to, co je, takže to je, co se týče muziky, tam co jsi se ptal.
1: Ty jsi tady jmenoval i Checkpoint, což je kapela, že jo, současná, a ten výběr je dobrý, protože ne všichni chtějí slyšet prostě jižanský rock, nebo ne všichni chtějí slyšet prču od skupiny Dis a to, ale tohle to je současný alternativní metal, který má, myslím, hlavu a patu, tak si teď od nich pustíme pecku s názvem a teď už nevím. Tak to je jedno, ale hlavně, že budeme checkpoint. Jdeme na to.
2: Jasně, pojďme do nich.

0: Každý rok jsou na Javáči super soutěže o parádní ceny. Tak jak to bude, Michaele, letos?
1: Ale víceméně, jako samozřejmě vymyslíme zase nějakou novou taškařici, ale jako lidi už vědí, na co si mají těšit, protože jako, jak říkám, jsme tradicionalisti a jako když jsme zkoušeli nějaké novinky, tak se to moc nechytlo. Takže vlastně jsme se vrátili k těm osvědčeným záležitostem, takže opět jako gumicuk. Takový ty prostě vlastně jako klasický devadesátkový věci, které na těch srazech byly, protože ono v podstatě, když tam na ten Javáč přijedeš, tak ono to je taková jako, že se propadneš zpátky do těch 90. A já mám pocit, že ty lidi to jako takhle chtějí, že vlastně si jako by připomenou to svoji mládí a že takhle to má fungovat. Takže prostě ty soutěže víceméně budou ty samý zase. K tomu vlastně už po několikáté, protože tam kdo jezdí, tak ví, kdo přijede poprvé, tak uvidí, že jsme v lehce omezeným místem, placem, a takže jako na nějaký velký jako show tam toho místa moc není. Nicméně jezdí nám tam už několikátý rok kluci z Crazy Day a ti jsou schopní nám opravdu tu kaskaderskou show udělat v podstatě na pětníku. Takže na ty se těší moc, každý rok to nějakým způsobem trošku upgradeujou, mají tam nějaký nový věci, nový motocykly, nový lidi. A takže na ty se taky těším, to si myslím, že lidi, kteří viděli, tak vědí, že to je prostě dobrý, a kdo neviděl nebo kdo přijede poprvé, tak se může těšit, protože to je fakt jako bezva.
0: Já to musím jenom potvrdit, protože já jsem to viděl, Crazy Day, prostě kluci fakt na nějakém prostoru, dejme tomu 30 na 20 metrů, dělají strašný věci.
1: Minimálním, ano, přesně, jo. Tak, jsou hrozně šikovní.
0: Ale jo. Budou součástí programu asi určitě i nějaký hambatý kikiny, tak kolik jich tam bude a chtěl bych slyšet ještě rozměry nějaký.
1: Ale nevím, kolik jich bude, protože popravdě já dělám dramaturgii muziky a tohle jde malinko mimo mě, to se omlouvám, jo.
0: Není ti to líto?
1: Člověče,
0: ani nevím.
1: Já už jsem toho viděl tolik, že si myslím, že tohle mě fakt jako nepřekvapí. Takže jako, no, já se mladý kluci podívají, jako, že jo, a to, a my starý už si můžeme tak jako potvrdit, že to je, že to ještě není tak hrozný, no.
0: Že tam něčemu dochází ještě malinko, no, jasně.
1: Ano, jasně.
0: Takže celý program nevymýšlíš ty, to vymýšlí s tebou nějaký tvý parťáci.
1: Samozřejmě každý máme tam, jasně, máme to tam rozdělený, prostě já opravdu jako mám na starosti tu hudební stránku, plus samozřejmě pódium, zvuk, všechny tyhle ty věci, to jde všechno za mnou. A jako každý z nás prostě nejde to dělat v jednom člověku, že jo? Takže prostě každý z nás má něco na starosti, takže prostě kluci, každý si něco prostě vylosuje, nebo každý něco má už třeba několik let a o to se stará a snaží se to dělat co nejlíp, nejlíp to jde.
0: Půjdeme zase dál za muzikou. Uměl by si s Michaele představit Javáč bez vítkáčů?
1: No už těžko. Opravdě už těžko.
0: Tradicionál, no jasně. Tak jo, si od nich pojďme dát velký hit, no jejich vlastně největší hit, a to je Pražský démon.
1: Tak pojďme do nich.

0: Se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: Letošní Javáč se koná 4. až 6. září tradičně v Jizbicích u Čechtic v nádherném takovém jako lesoparku. Kdo jste tam ještě nebyli, tak doporučuju, protože to je paráda. Když se vám chce na malou, tak zaběhnete do lesa, nemusíte hledat tojku. A tam, jak jsme to řekli, tak jsou tam i srny, i jeleni a je to fakt velká pohoda. Bude to určitě velký, stejně jako předchozích 43 ročníků. Je to tak správně, Michale. 43 ročníků vás pasuje do nejstaršího motosrazu vůbec v České rokové republice.
2: To určitě. Já jako nevím, jestli nejsem si jistý, ale myslím si, že opravdu to je jako nejstarší fungující kontinuálně sraz, který tady kdy byl. Jo, a z toho teda na tomhle místě v té Jizbici, tak jestli to dobře počítám, tak je to 22. rok. Předtím se samozřejmě ty místa různě vystřídali, ale prostě tady na tom jednom místě, tak si myslím, že to je 22. rok. A nejsem to taky, jako bych nechtěl střílet úplně jako napřesno.
1: Kdybys neměl žádné limity, hlavně ty finanční, jakou kapelu bys si chtěl mít jednou na Javáči? Myslím tím hlavně nějakou zahraniční bombu.
2: Jasně, hele, v tuto chvíli rozhodně, protože to mě jako za poslední několik jako let se mě teda líbilo moc, když jsem byl v Ledárnách v Bráníku na Dropkick Murphys, tak Dropkick Murphys bych teda chtěl hodně. To musím říct, že to je teda velká jízda a to je takový jako sen, ale samozřejmě prostě jsme někde jinde, že jo.
1: Ale možná, že mi nebudeš věřit, ale já jsem si myslel, že tady tu kapelu budeš jmenovat, protože mě se taky

0: těch pěvců. Takhle, když bych to řekl úplně, což se samozřejmě nemůže povíst, jo, ale já úplně jako nejvíc, co se mi někdy líbilo, tak bylo vlastně takový ty vlastně jam sessiony na Kloboučku, kde teda se scházeli ty úplně jako extra muzikanti, a já když si vzpomenu na to, když tam prostě zpíval jako Střihavka s Bártou, že jo, Keep on Moving, a jako do toho jim tam hrál prostě Pavlíček s tohletou partou, tak to bylo úplně jako neuvěřitelný. Takže jako kdyby tohle se někdy, samozřejmě to se nemůže stát, že jo, nehledě k tomu, že Radim Hladík je po smrti, ale prostě pokud by se tohle někdy jako by mohlo povíst, tak by byla velká jízda, to by se mi líbilo moc.
1: Prostě by to naplnilo tvůj sen. Teď pojď ještě informovat, kde se ženeme lísky na Javáč, jestli jenom na místě, nebo jestli nějaký předprodej.
0: Předprodej nemáme, prosím tě, takže přijedete normálně na bránu, jako nikdy se nestalo, že by se tam nikdo nedostal.
1: Ano, ano.
0: Takže to, veškeré informace, tak vlastně na našich stránkách www.javaklub.cz a nebo potom samozřejmě na těch kanálech, jako je Instagram, jako je Facebook, že jo, takže tam prostě, když si zadáte sraz Javáč, anebo Javaklub, tak to na vás prostě všechno vyběhne, a takže tam se dozvíte veškeré informace, ale vlastně jako ono není moc jako ani co zjišťovat, prostě sedněte na motocykl, najděte si izbice u Čechtic a přijeďte a bavte se a bude to bezva.
1: A je to. Dobře, moc krát dík za pokec o letošním Javáči a ať se povede počasí, ať se povedou lidi, ať přijede hodně holek i kluků, hodně motorek a zas někdy někde. Majkle, měj se, ahoj.
0: Ty taky, Petře, a budu se těšit, až se tam za náma zase zastavíš někdy.
1: Jo.
0: Tak jo, zvu vás všechny, mějte se.
1: No a protože jsme tady mluvili o tom, že na letošním Javáči zahrajou taky Dis, kde vlastně hraje na bručku Vojta Kotek, tak pokud chcete nějaký podpis, že jo, od něj, protože to je opravdu hvězda a zasloužená hvězda, tak je tam uslyšíte naživo. Přijďte na Javáč 4. a 6. září do Jizbic u Čechtic. A teď už

show me your hands and get ready to roll. To byly Days, kteří taky zahrajou na letošním Jeváči. No a než se teď spojím s Jirkou Kalfusem, hlavním pořadatelem Valičovského léta, tak si zahrajeme od Jackers pecku s názvem Mlýny, která je uvedená ještě mimo dalších 44 českých rockových hitů na dvojce CD Fine Rock Best Of. Informace o tady tom dvojcedečku najdete na finerock.cz, ale tady jsou Jackers.

0: Mým druhým dnešním milým hostem je avizovaný Jirka Kalfus, hlavní pořadatel Valečovského léta. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás, všechny rockery a rockerky.
0: Prázdniny máme za sebou, ale Valečov jede dál jako bík. Tak kdo tu zahraje v pátek 4.9.?
1: 4.9. k nám zavítá pod hrad, do amfiteátru pod hrad Valečov, kapely Vohnout a Mňága až Dor.
0: Co se ti líbí na Vohnoutech nejvíc? Protože ty je tu nemáš poprvé. A je to alternativní rok, že jo?
1: Ano, je to alternativní rok, ale tam je to vlastně vybudovaný kamarádský vztah, jako třeba s Valda Gangem, a s tím pádem vlastně kluci z Vohnoutu a vlastně i management Vohnoutu jsme na kamarádský bázi, kdy si vlastně dopřáváme a i lidem dopřáváme vlastně jako to, že na Valečovském létě vlastně hrají každý rok.
0: Tak jo, 4.9. letos Vohnout a Mňága až Dor v podhradí Valečovského hradu a my si teď od Vohnoutů pustíme jednu z jejich posledních hitovek a ta pecka se jmenuje, blbě se to říká do éteru, ale je to Hůl s vykřičníkem, tak jdeme poslouchat Vohnouty.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Jirko, v pátek 11. září pokračujeme s jakýma kapelama ve Valečově?
1: Tak tam zase trošku přitvrdíme oproti Ohnoutům, se vrátíme k našemu takovému Big Beatu, který vlastně funguje u nás na Valečově. A 11. září přijedou kapely Alkehol, Morčata na útěku a hlavním headlinerem večera je kapela Trautenberg.
0: Jo, takže předpokládám, že poslední kapelou jako headlinerem budou právě jmenovaní Trautenberg. To je asi záměr naplněný, protože jejich tanc metal, který přináší i uličku lásky, s lidma zamává. Nepletu se.
1: Tak je to tak, my jsme vlastně měli jsme je na Bolka Festu a rozparádili publikum náramně, takže věříme, že i tady na naší domovské scéně vlastně udělají to samý, že ty lidi přivedou do Varu a svoji show jim ukážou, že Trautenberg jde nahoru a patří už jakoby do špiček české scény.
0: No jo, ano, do české smetánky rokový. Já myslím, že když si teď pustíme Trautenberg a Buržousta, takže tím nic nezvojtíme. Veď, že jo, Jirko?
1: Je to jasná věc.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
2: No a čeká nás letošní největší koncert za léto, a to v pátek 18. září, tak pojď prozradit, kdo to letos v podhradí hradu Valečov zavře.
3: Uzavření letošního 27. ročníku Valčovského léta jsme nechali vlastně na zase dvou kapelách, který jedna kapela dlouhodobá spolupráce, vlastně každý rok je na nějaký mojí akci máme, což je kapela Doga, která vlastně Izzy a celý jeho tým, vlastně zase kamarádská báze, jsme naladěni na stejnou notu, takže Doga prostě musí vystoupit pod hradem, a poslední kapelou, která vystoupí vlastně pod hradem Valešo, bude kapela Dimitri s Vaškem Lloydem Bart. A myslím, že všichni lidi, kteří přijdou vlastně uzavřít 27. ročník, tak se mají na co těšit, protože kapela Dimitri je top, a myslím si, že jejich show i pod hradem Valečov v menší scéně je zárukou kvality.
2: Když tu máš takhle dvě silné kapely v jeden den, budou hrát třeba i delší koncerty než hodinku?
3: Ano, je to tak. Chceme prostě, aby na závěr vlastně přišlo to, že budou mít jakoby delší sety, aby lidi si je užili, aby to nebylo jenom jako, protože na festivalech hrají hodinu, nebo mají nějaký takovýhle omezený čas, kvůli zase prostě samozřejmě, aby odehrálo víc kapel, ale v tomhle případě vlastně tím, že jsem to nechal jenom na dvou kapelách, aby tam i kvůli přestavbám a všechno, logistice, takže tam bude jako větší prostor a delší prostor vlastně jakoby na to, aby mohli odehrát vlastně plnohodnotný sety.
2: Zahrajeme si teď skvělou baladu od Dimitri a ta se jmenuje V dobrým i zlým. Jdeme poslouchat Dimitri, budou na Valečovském létě.
3: Těšíme se na ně a bude to vlastně bombonek na závěr Valečovského 27. ročníku Valečovského léta.

0: Rock Music CZ.
1: Jirko, co bychom ještě měli vědět o Valečovském amfíku a Valečovském létu?
2: Co by lidé nebo návštěvníci měli vědět, je vlastně jedna zásadní věc, že jsme vlastně přeskočili, udělali si svůj vstupenkový portál www.vstupnafest.cz, kde přes Bzuko, přes systém Bzuko prodáváme vstupenky. Je to vlastně náš server, který vlastně umožňuje koupit si vstupenky. Dále to vlastně ještě, na co bych chtěl upozornit, možnost vlastně parkování, kde je potřeba opravdu přijet včas, protože ty louky pod hradem Valečov vlastně nejsou nafouknutelný a je prostě, aby si zabrali místo, aby nemuseli parkovat vlastně někde v obci. A třetí věc, rozšiřujeme nějak jako i pro ty fanoušky prostě internet, což je prostě jako na to, že vlastně free Wi-Fi, která tam nebyla, protože díky hradu a díky vlastně vůbec prostředí je tam špatný signál nebo skoro žádný. Zjišťujem, že k nám jezdí lidi i z dalekého okolí, takže vlastně tím bych chtěl pozvat, aby se přijeli podívat do krásného prostředí, kde se snažíme přivážet kapely, který prostě stojí za to a prostředí k tomu vybízí. Když vyjde počasí, tak je to tam nádherný.
1: Já držím palce, aby přišlo právě to hezký počasí, aby na základě toho přijelo spousta lidí a mohlo Valečovský léto fungovat i příští rok a v dalších letech. Jenom rychlá rekapitulace, 4.9. tu zahraju Vohnout a Mňága a Žďorb, 11.9. Trautenberg a Alkehol, 18.9. závěr Dimitri a Doga, což bude monster. Lístky na vstupnafest.cz, říkám to všechno správně, Jirko, víš, jo?
2: Ano, je to tak. Je to tak.
1: No a soutěž o lupeny budete moc absolvovat na známý adrese facebook.com/finerock. Měj se moc hezky, Jirko.
2: Taky, všechny vás zdravím a mějte se a těším se na shledání pod hradem Valečov.
1: Taky.
2: Ahoj.
1: Tak jo, ahoj, ahoj. No a protože jsme tady avizovali, že tam zahraje Doga, tak si teď od nich dáme Bez kidy.

To je pro dnešek úplně všechno. Příště vám tu představím alternative rock folk na jazzlou kapelu s názvem Foxo a pozveme vás na Rock Motol Fest. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s vámi loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata, už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň, anebo taky bye bye a píčaj.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8:00 ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

muzikálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.